0: in the yixin sa relig otul. Agus socra is socra de Filomena Cunahan ní Frosnachon sar bolshi ó ardán fork na darach trolley agus on maile mór hid ó húchas be fhar a thóra vidig thóra vi gala góda trolley a mádach ó na lehúr tis a cúig gudí na seachtach lóg trahóna thúr fyr corp Filomena Cunahan gudí sopiel neif muide agus neif pran dán a trolley madin tír dín agus leifr afrna socra de edi hini a chlug as curfr na yixinni a relic nó na ráhe bina gaif prífskilt an deskirt
1: Príomhscéalt an tuiscair teléhaig maira dí anlan. Tá éilih mór cheannafin ar charan na úra letrathe an ngarastínú na ngáil ó dógar an tara ompur Dara O'Brien scéim úr diomtais chun codiúla díní car úr letrathe cheannart a dúr Terence ó divir ó garasti i gafir i litur canning. Tá go leor fisrachan le copla le ó gíní bhil samacu car úr letrathe cheannart a dúrtse agus dúrtse gur dhéil siad sé char úr letrathe sin chead copla le den scéim. Agus beidh tealú faoi seoir Claire. Dúirt a cóil ar condáid Dennis McGee gúil se tábhachtta airge i dhéadú ar chúrsaí meorlainte agus impíonn se ar dhaoine taag folaint a go deacaireachtaí a rant le duine agus tacaíocht a lorag. Dúirt se gúil cuidmhór daoineigh folaint agus gola naibe go daoine smasa le in é lé. Go héiric daoine tá gobar a gurim slainte, daoine tá na gcónaí a dtithe na bhfuil bríocaí lochtaithe agus daoine bhfuil deacaireachtaí andúil acu gan treacht ar chasta suarachta le. Tá sé allan tuisteag do gachtarí cóilethe an nóthlan le tuir canning faoi leir, de réad an eolas a tugú do bháil dóm sleint in nnéidir an cóilear Declan Meehan ag cruinniú den óm le goréid. Tugú le fista ghfuil cuig king de allantais do gachtarí cóilethe san rannach léis tá trí allantas san rannach anastisiolaíochta, fallantas a bhain san rannach cardia agus radáíocht, ré allantas san rannach léis éigendala agus ceire allantas in san rannach gineicólaíochta. Tá fuil se chuirigh an seanadar mena spáil roimh nógra go rang speisialta uachathais cadaí de gharmscoil Níú Caitrínas na Ceilibige. Dúirt an seanadar mena spáil gur deascéil a seo do Ghaeltaí agus do Haile Eitile agus go gcuideatha se go mór le go leor teaghlach in sa cheantar. Scéaltaí báis agus Sacrí Hittori. Sacrí Hittori, Huey McGinty na Huey Sally mar a bear anhir a strim gur a gúnain an clohan. Cotar a nuar bila cilwyrra ní afrin na híne go chlog a ja pobl gannanya. Sacrí Hittori, Josie O'Toole bohur a scrabain na dirí byga. Cotar a nuar bila cwahar a gachlan a ní afrin na fenn le a ja pobl an chrí ranlífa don lúche. For Eddie O'Donnell na Dee Susan mar a bear anhyr is an chlog las al chacharain wes in Norland pobl in chlohan glei. Yn ar a ara y ja tori fe glyng ar a chlohan gia ar ys geniu o'n tri a chlog gyl hynny cwig agos asher ar a charp gwych a pobl anag rin ei eisyn. Corhyr Eddie Susan O'Donnell y sian rilig anag rin yn ei afr yn y hynny go chlog y ja pobl anag rin mwera. Agos for Neil McMullen na Bodgy mar a bear anhyr is myndyr an Falcara agos bon o'n dala condai ein tramogwys bwes yn osbys yw yn ngal. Yn yr ar aras sawalyniw agos ymwera o'n fan le gaham podrin ag yn hocht y chlwg. Corrwyr Neil McMullen sy'n rili gertiw lyni afr yn y fan le y ja pobl gart y charcio dyr dyn. Sianawol o'n twysgart.
2: Brif sgelt yn yr hyr galefaig fawling i frenan. Y togel y wôr nhw gwych yn ymaro yn chloch y smwfes ar y bodrin ag Park Jojo Macanymre yn y rhefse mae'r chaherlwch yr hiantr bordas o'ch yn ymaro. Yn anion iaf chyntacht fwy hawchu chwr wôr na galfa ag y bwynt y sio gwar efrin i y brehwnach dyr y chaherlwch Macanymre gwych gahar brw yr ai le bôr nhw gwych yn ymaro mae'r nach feidr fanach leis ni smw. Be tyl y fwy sio ar y glor. Dyr y coelio'r cwndau Jerry King gom y wôr yn onor gho fe'n y chaherlwch yr choelio'r i bordas y chochon y marw le blien. Y lart gho fwy'n obr y ring yn y coelio'r i le blien, dyr sia gyrra torra yr gydaibre, agos chosia ffolta rif yn or dŵ honig i'r ymwysiad gwychiantr chon y marw, agos na dyn y brysio ta ffostig i gorlia sy'n gantr bordas ych. Sian tîr ar y gweltach da eimon o cwyf, y lliol ys bod nhw chwm yn hwcari yn y galfa rosifil trwy nhw'n yngio. Ta sia siach mlyn y deg o ffwyr y cwmwn bod hana, agos tam bod nhw y wyl gho engelora y wad ni smwnd an cianaf i Jacob. Dyl loch da chwmwn gwyl si ffelwnach gwyn chiard, agos gyr bod ma amsyrra ffres ni. Ys ar y llawn na nhw rosifil y lliol ar y bod nhw y glawr eisiau hoch trwy nhw'n yngio. Mar chomora ar lá fátrún cholam cille, lán tobar ringeo, léar afrin ag a seachta chlog trúnúna ar frávrlik wírus ar a montring. Má vinn sa bostiach bain tafrin na sépil na tali. Írtar ar chiamanichi taistil sí spór na clachimóri agus ní spór na bontringe ar wahala cúrsi trochta. Tá born na scrathog dúnta an gáilán

agus ríime dí a codúlum, agus dá mai a hall é lúna gas ardú, sa chrúchus go main ábalta a néit wallí is an ágal. Un womote ar úrt man fadir sin, ag ma fadir gor a ma chasa tar takuhan, agus ba gyrid gwer ma achta a gor fuiúm. Hes ma suas fa yiriu, agus hiúl ma hátas na bálí kopluir a dús báide. Da reire hile I ma nanyu a gwal o chyamga kyanan tayi, gan mruyadar ar bí. Nar a hanik ma ka jayam ar bí, Harwan fajr a dúrt ma a gyrí kór jé a gányi ba gúrharti nán kyan a dúrt ma tór búya hás dá. Lés ma áram an sin, agus nôr ba lérdu gara lúna gása rás ka maihe gus a vír yó, haro wad gara ma a gyrú an bálui a nyé na gomradíha a chrég ma. Vi kásan ba kúla kásmarni a nonna gus an áal frídja trárta, agus len ma dá sin go fadagus a hanniclumm. A solar a míle siúltugum vi se plúhu nearta ríist agus ar a má nanim van casan aiceil. Vi van sin go trén a muis an éitsin agus na deola a chinna hóga le haúr hál na was. Go lu agus a raha an siúil chaad i chinna chromú agus lenstan letmar sin agus de chin ród mar a bhfuil tarú a troid Tá dócha de chean me se go dóithe go na súla chaileh le seba an sneachta. Thúil me se lom mar sin go ddín dihila, agus chan se chuir me héna ré, bar go mór an caiisi me san náam sin ná mo hoid comra die, agus dionna wadda liga bhíma gur bhéil marú. Bhíanta sa túilearthu nar a sciird me a maith rapú, agus a chritiú se dar feil tamil nar bheith ma hefsi bhíon. A lloga, si a nirin a skordu a yenu hadag mishim ar an sesu dífa. Da gheach latcha a dimi agus a dagma mar rinchid. Hiul ma dyr dyrurla hila mar sin hen eruhin lai, agus tra nona anig ma dyad la lo a rogan la gal trasna ri. Akulin lenstan dan chasan hart ag brua na loha, Ach, wama di mahar a loch hen a yaru na hahira. Go lua agus a hui antirura gan yma, fari nyei yn erila, wuel a neirag a glurisg nai, agus a skaltiw, agus fi shaka doihi ki brishu, agus madia gol siis, agus gan ananya ar vekia la rish go bra. Mi a sai yogla a tartar mohoid komra di, a hara maran truai yogam sa difa, agus shiroi ma lom, Harushid na na saidir I lecha mais an amsha, agus a vishid na redaksid mishilom hain. La kam na huihe, agus a spagala a huihe vian rinna nama nish, wain mad kail vorema. Vies hagoin, an na meidir duin ar mala a yenu fri de chalishan, ar hiul na huihe, agus a darimid marshan, a hawal gittish da frihe, gyddi a net a bydlwyhi ei. Iar mae di nwys codan na geg y ffinalt yn y gran gywysi, agos hyn mae di'r talw iad, gyr o'n snacht y cwddi hwgwyn. Sbrei mae stil canwys a fi lyn ar wolan yng ngeg, agos cholwm mae di cosaw agos da mae masinti ar labau eich lyfri. Cholwm yn ei eisyn gyr Alaska Featherbed a fyrtyr a lehyd a labau. A haru a hyn hontr ti wain ar ein, agos bai sin, gyd o cw behe I alt ar ein. A fi mae dymasgar o anchyl cwd lwys yn nat romyd, agos na'r fedyd yn y behe sy'n hen ar sreistel. Har lwy hae diri yn le, na fi mae dyn ar sy, agos yn ei grym ar ein agos gyda bag fiola a fi lynia eihi, leg mad lynia rist. Hiwl mad lynia gyr gast yn le sy'n, Gyr wain mae dyma tra nôna rhywgol a holos da, an ta hos da ele a fi ar y chasan sy'n. Fi gles colat yn sy'n, agos gles grymu yn y rhoi, agos dan mae dyn gymoedin. A hyryd lys I hyd ta hos da ar y mae dyn, ar y wain ta sia coswyl ys na ti y galant o os dys a ta gol yn ys. Ta mor a amad y fi yn, a togw yn amant ar rhywbeth sy'n,

0: Gininu, Moyaler Fuipish, Givir Repa, Agrali, Agus, a Minion Yaller. Dujja Kohler, Mikelaspik, Nachlor, and the Fibe, and the Shah Racha, the Rare Mara Harleen Shid, Agus Gagahir Tusahor, Lishna Hebraha, Uesgredige, Halla Harishke Krali, Agus Vinion Yaller, One Prenye. Dujja Kohler Kondai, Dennis McGeegol, Shatawata, Ergi Girur Kursim Yorlenche, Agus Dimpian Sharini, Tafalinch, Agus Jakarati Rant, Ladinia, Agus Taki at the Larug. Dúr chagul cujwór dínig fallinch agus gawala nai begirini smasa lai lei gaherig dini ta gobar gurum slanche dini ta nagoni a dihe na ul breiki lachtaha agus dini ul jacra ti angula cu gan tract ar chasta shwarag dala. Hep ar chas a hog ir ibri curum lani a lerinat curum lani chrífing ila chircaning is góran chymysyn nam chadriv snet ibre an ar wíshi idir yalu inchgne. Wí Alina Starshine gyr skilu an apasti mor yalar idir yalu inchgne in ye actre an ar harig si pog sir an ashgid da fweste im lang jeg de ish mor gwish a gliche. Wí Alina Starshine a anian ihen marvan a gobar a lerinat curum lani chrífing ila chircaning ar feig tref shif Rowi, Shevi, I mean the sound of Gavila Safisa Keher. Durch an Tafika Brehnihe, Nibo Karl, on Commission, Chadriv Snechibre, Nachro in Inisha, Modula Idr Yalu Inchne, Agusgur Skilu, Alina Starshine, on a past, Moryalar Emni Fuichas in Chlani, Agus Choringaha Garmule. Tasha Haram agir rialta sé yo hortur na shrianta planala ar valach an anaki gas a sé chon taku la pobil tuache a dyrtja kólar kondai Brian Carr. Ta malti la kar fwy vredju rialta sni smolin vísa a jetu mwilu genu ar rialha planala da hihe a gantraha tuache. Jera kólar Carr gul chaili nun ngal hislish na shrianta la blianta fada agus gyr karu kaskar gini echule tiha hogal jir halu chaili mor yalur na rialha ta bonchalish anen Kikas the Skilti Baish for Eddie O'Donnell na Eddie Susan Maraber Anhir is an chloglas al Chacharang bless in the Horland Pobl in Chlohanglei Arhunye. Tahra Are ja Toriva Glunyir Chlohangia fui leher agus beig jile henye y quig agus ashtra a harp gacha Pobl anagrinayation. Carter Eddie Susan O'Donnell y shanvrlig anagra in yafrin the hinyega chlog ja Pobl anagra muera. Agus for Neil McMullen na Bodgi Maraber Anhir is Mingdere an Falkara agus bun on dala conda yntra mo guhus bwes an ospishu gan ngal ar hwnye. Tara aras sa wala fwy leher agus beig a ham padrin igin haak dy chlog agus yna ra ara yr ish dymwera on fan leig a ham padrin igin haak dy chlog. Carter Neil McMullen sa rilige chwl yn iafr yn y fan le y ja pobl gart a charki dyrdyn. Sianwal on twysgart.
1: Príomh scéalting iarthir chaléfaigh rian in Iwainín. Dúirt ingiltóid ó chóirla chun déna gáilife gúil cuid bhag struktúr ón drahead a bhórthana scrathóg tíobh thír go ghur a ris i rastmóg tú chuí bhaid, agus gúil sé roth chuntairteach ag daoine bheith taiste leid. Tá an bóthair dúnta le rionta leathantaí agus sé an singiltóid go mbeidh bacanna concréide a gurinn sin amárach. Dúirt ingiltóid na cóirla go mbeidh sangeolaí i gcúrsaí drahead Ik zicht ik brenu het naat zomaardag, le maas nu jinnen en de meidze gaher jinnen, le kuiger uit de drahed le gemeedini na een bohere oosa de riest. Ta bussen elektrige, het ha kapi hech gegeile, en maas kneeche och bus, het ha rastor al fui lahed, agus naag e feder de oosa de war aspo infrastructuur le hier de locht doe. 50 mil euro sy tachtin y chwestiwn se na bus na electrwch y storol agos ta siala tukil a ffys ag yn nŵd rost nosiwn ta ympyr o'n NTA gwr awm y cynt edyd o'n roch y dedyd yn flian se agos dedyd yn fi morta gwa fi lys y ffich y siacht y fe hyr na na bus na electrwch yn nŵa y chwyr y gobyd yng Ngale. Ta sia socrwyhe ag cwyrl cwnd yn y gale fe, gwylyn tiritus a chiad planala y ringe Patrick Folan agus Karen Healy le gol agus sie cyn dynnydd glampala y hwygal ag yn sif y wylti ffori cwartyn byg y sianach y fas y gantr yn y ngilon niaf wali mae'r iol nach ron y liniach di dyn y henyd dyntyd yr eir sgola. Caffer iritus planala nŵa y chwyr ystrach rifiad yn y mis y sia. Tá rins obra dí crí i bhíle duine in ospidal na hollscoile gálinge, cura ceal mar gúil bál din cheart chumann fórsa a bhíon ag gobar mar hangeolaí ar obra dí crí a mún stálcinge i gúg chín d'ospidal ar fud na tíde. Agus socrú sa chríde. Be Una McTiernan as an bark ard as an dream ard the schligach, akamas bala lord a rasavil o ruchasi, in ila tam agus Catherine Vic Donoghue.

Sinead an grúpa téide a chur tús leis a glórgún tróna inniuh agus chula médian sin do ríl with the Berl Carrigan rua a chum Brendan Tonra agus Ryan's rant in sin ar deire sin ón tafa de rinne séad fín teidil anón na steirme nó in spite of the storm agus hannig sé sin amach sem léin chávíle agus y trí deg agus hi mwyd i geisio yn sin le o sin mag diarmada er fidil Paul Finn er mosga ceol Sean McElwain er gitar gas yn sian y bazookies agus yn dawd gitar fresion Damien Stinson fer na fluta agus Tristan Rosenstock er y mawran agus fi Seamus o Beglech yn y dan ddeir y taffid sin fresion y cas er y melodion agus y golin agus sin cyngon na taffid y rynia yn grwpa runnum lienta agus ta gulior dien ta cup gudivan agus gulior tafa dey tuki ma egin rupi teida agus ma dir mei ad kelura hugliana fihid er mohor im liena og sida ma chetian simrein ha vila agus I tri teida an tegil vi er gantin agus in sin simrein ha vila agus a kahed og sida ma tafa dor tegil londrolin agus mlein ha vila agus a she og sida ma inye amorach agus ceol is cuimhne chávíle agus I de anón na stairme chávíle agus I trí déag agus cosméid choilí chávíle agus I fiche dó mar sin tag a leor tafid tucaí maicha cup agus cabhis nach dúir siad amach ceann eile sa mé mlíon caite agus iad a ceúra chugla na fiad ar a móthair agus beisiad lín ó scail saora Willy Clancy agus an ceol chadam ceúra ceol a bheith sain éad ich dúnach an cúgú lá go bhí úl in sin beo as ráid na carach ben grúpa téide eile láthair lín an ich sin. Fanna mwyd lob yn chanys agos nir sio eisiau mwyd lob y cas cwpla port agos siod o chan gynnydd Lewis gos siod yn grŵp y teida give us a penny and let us be gone lo yn drwylin ddim thyr gywon sio agos eisiau mwyd le cwpla port as Tom Collies tan colych o ffogwrt y le Rawsums agos Clancy's

0: Zár Larsson, Midnight Sun, agus Freer sin ar gudge den ihan nocht mar tá seo harfa an jai a fiisi a géistecht. Le rira be mo de ráist ríist ins ní hamara una níclog le chilli chioil ó chuirt efigil na herran, agus idir an dálan a ama tá radio rira on a gcónaí.
1: Tomod, tomod ar DAB, tomod ar Lena ag RRR.ie agus tomod ar an app Sirenashka ar dhe chohan cliste bhín papiol a clistal fi cair o'r chlig yna yn lei chwile log yn tachlan ac fogmod slán liv a nocht le Baby Steps le Olivia Dean.